Botejka a piju víst, mají rany ryšana. Jaka se chovat če vild, má rad trek če an. Bring je na do store, se nikdo doje. Se se chyče echt Dior, jak se chyk dripy je mé echte nám. Sech má wat če vilika, je chrépe bej je kill. Suma vila a je vriendine, je coach.